jako ty jsi jasný šedina, i tě děl slavu hostováním, Otcu i Synu i Svatomu Duchu, nyní příště ve tíky věků.

0: Christus, Sohn Christi, Bogner,
1: mají ten větší
0: srdce, máte ještě se chválně, co se chválně a pouško,
1: teba zhodný těma
0: na
1: vás těch
0: nášek, je lidění, každé bude na vrázem, co se chválně a pouško,
1: víte si ještě pánu,
0: ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně,
1: ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se chválně, ještě se